0: Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na zlyhanie mierovej misie OSN. V reakcii na to spustila Severoatlantická aliancia letecké útoky na pozície bosnianskych Srbov. Tie napokon viedli k podpísaniu Daytonskej mierovej dohody v decembri 1995, ktorá znamenala koniec vojny v Bosne. Bol zriadený Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, ktorého úlohou bolo stíhať vojnové zločiny spáchané počas balkánskych konfliktov v bývalých juhoslovanských republikách. V roku 2001 tribunál klasifikoval masaker v Srebrenici ako genocídu. Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Ratka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Gotovo ste že veliko slyšali o pomembni ulogi Európskeho parlamenta ali njegovih poslancev. Kako dobro pa poznate ulogo osebe na čelu te institucije? V tem podcastu boste izvedeli več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta. prvi korak pri imenovanju predsednika Evropskega parlamenta so volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Evropski poslanci pa novega predsednika volijo vsaki 2 leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1979 je bil mandat za predsednika parlamenta krajši, trajal je 1 ali 2 leti. Od takrat pa se predsednika prvič izvoli na začetku parlamentarnega obdobja, in sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2 leti in pol pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2 letih in pol si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih, ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji, in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
0: Šport zlepšuje kvalitu života ľudí a vo viacerých ohľadoch prináša nesporné výhody. Keď človek cvičí, zlepší sa mu zdravie i nálada, má viac sily aj energie a cíti sa sebavedomejšie. Na druhej strane nedostatok pohybu môže viesť k nárastu hmotnosti, ako aj k rôznym ochoreniam vrátane kardiovaskulárnych či k problémom s duševným zdravím. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V dnešnej časti budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje šport a ako sa ho snaží sprístupniť pre všetkých. Hoci fyzická aktivita je veľmi dôležitá, ľudia sa hýbu čoraz menej. Kým v roku 2004 pravidelne cvičilo približne 60% Európanov, v roku 2022 rovnaké percento opýtaných uviedlo, že necvičí vôbec alebo len zriedka. Údaje pochádzajú v oboch prípadoch z prieskumu Eurobarometra a svedčia o znepokojujúcom poklese fyzickej aktivity. A to má vplyv nielen na naše zdravie, ale aj na hospodárstvo. Zhoršujúca sa fyzická zdatnosť totiž pre spoločnosť znamená vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť, slabšiu produktivitu a nižší počet pracujúcich. Šport je preto dôležitý nielen pre naše fyzické a psychické zdravie, ale aj pre zdravie hospodárstva celej Európskej únie. Europoslanec Nikos Pappas, bývalý profesionálny basketbalista, verí, že šport podporuje jednotu a harmóniu.
5: Ja mena jedna megálo školio, ena panepistímio.
6: Šport bol pre mňa školou života. Naučil ma toho veľmi veľa. Naučil ma, ako sa zohrať s cudzími ľuďmi v záujme spoločného cieľa, spoločného výsledku, v záujme víťazstva. Nikdy mi nezáležalo na tom, kto stojí vedľa mňa alebo oproti mne, teda akú má farbu pleti, vieru, národnosť či sexuálnu orientáciu. Keď sme vyhrali, všetci sme sa navzájom objímali. A keď sme prehrali, jeden druhého sme utešovali. Pre mňa je šport opakom rasizmu a netolerancie.
0: Hoci šport spája ľudí z rôznych prostredí, existujú aj situácie, v ktorých môže viesť k nezhodám. Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, keď fanúšikovia na športových podujatiach podnecovali nenávistné prejavy, či sa dokonca dopustili násilia. Podľa europoslankyňa bývalej futbalistky Karoliny Moračeovej však problém nespočíva v samotnom športe.
7: Il tifo rappresenta la società.
8: Fanúšikovia odzrkadľujú spoločnosť. Nie je to o fanatických prejavoch na futbalových či basketbalových zápasoch. Je to o spoločnosti, ktorá vytvára jednotlivcov, ktorí fandia takýmto spôsobom.
7: Delle persone che tifano in questo modo.
0: Európska únia je proti akejkoľvek forme verbálneho alebo fyzického násilia na športových podujatiach. Chce takýmto konfrontáciám predchádzať a preto posilnila spoluprácu s príslušnými organizáciami, miestnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva. V športe však okrem násilia a nenávistných prejavov existujú aj ďalšie problémy. Patria medzi ne napríklad rozdiely v odmeňovaní žien a mužov či obmedzený prístup žien k vedúcim pozíciám. Chýbajú tiež vhodné zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím. Paralympijská plavkyňa Viktória Bianková na športovej konferencii v Európskom parlamente povedala, že tento problém treba riešiť kolektívne.
9: La creazione di strutture accessibili.
8: Prístupnosť sa dá zlepšiť. Vyžaduje si to však jednotnú komunitu, vhodné politiky, združenia a inštitúcie, ktoré spolupracujú. Len tak sa nám podarí dosiahnuť, aby sa šport stal všeobecným právom pre všetkých.
9: Lo sport come diritto universale per tutti.
0: Šport môže tiež prisťahovalcom v Európe pomôcť integrovať sa. Dobrým príkladom je úspešný príbeh bratov Antetokounmpoucov. Najprv urobili kariéru ako basketbalisti v Grécku a potom hrali v NBA v Spojených štátoch. Thanasis Antetokounmpo na konferencii v Európskom parlamente v Bruseli vysvetlil, že byť Európanom je súčasťou jeho identity.
6: Som z druhej generácie Afroeurópanov a presne tak sa aj cítim, ako Afroeurópan. Pochádzam z dvoch kultúr, ktoré podľa mňa patria k najlepším na svete a to sa nechcem nikoho dotknúť. Som Nigeríčan, aj Grek zároveň.
5: To najsie, ja poviem, Lada, keď to nie som Nigéria. Veci, sa káfara.
0: Antetokounmpo tiež zdôraznil, že bez športu by nemal v živote rovnaké príležitosti.
6: Nebyť športu, dnes by som tu pred vami nestál. Vážne. Bol by som na ulici a vy by ste okolo mňa prešli bez toho, aby ste si ma všimli. Priamo tam vonku.
0: Európska únia si uvedomuje, že šport zohráva dôležitú úlohu pri integrácii do spoločnosti a chápe, že začlenenie športu do politickej agendy je prospešné pre všetkých. V roku 2007 preto Európska komisia uverejnila tzv. Bielu knihu o športe, ktorá je jej hlavným príspevkom v tejto oblasti. Vtedy začala Európska únia aktívne rozvíjať vlastnú politiku športu. Keď v roku 2009 nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, Európska únia poprvýkrát získala osobitné právomoci v oblasti športu. Získala tiež právo podporovať opatrenia členských štátov a propagovať šport v Európe. Spolupráca medzi krajinami Európskej únie v tejto oblasti prebieha napríklad v rámci Rady ministrov členských štátov pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Okrem toho sa raz ročne koná športové fórum Európskej únie. Stretávajú sa na ňom kľúčoví aktéri vrátane športových federácií, olympijských výborov, športovcov a dobrovoľníkov, ktorí tak majú možnosť prispieť k rozvoju európskej politiky športu. Európska únia okrem toho pravidelne pripravuje nové pracovné plány pre šport, v ktorých stanovuje priority a strategické ciele pre šport v celej únii na nadchádzajúce roky. Únia toho však pre šport robí ešte viac. Športové aktivity financuje napríklad aj prostredníctvom programu Erasmus+, ktorého celkový rozpočet na obdobie 2021 až 2027 predstavuje vyše 26 miliárd eur. Takmer 2% z toho sú pritom vyčlenené práve na šport. Erasmus+ pomáha rôznym organizáciám vytvárať partnerstva, vďaka ktorým môžu spolupracovať a vymieňať si najlepšie postupy. Prostredníctvom partnerstiev môžu organizácie vykonávať spoločné aktivity zamerané na podporu športu, tolerancie, sociálneho začlenenia či dvojitej kariéry športovcov. Zároveň slúžia ako príležitosť spojiť sily a spoločne riešiť problémy, ako je napríklad doping či ovplyvňovanie výsledkov zápasov. Erasmus+ podporuje aj neziskové podujatia, ktoré propagujú fyzickú aktivitu, podporujú dobrovoľníctvo v športe a pomáhajú bojovať proti diskriminácii. Program ponúka tiež zamestnancom športových organizácií možnosť zúčastniť sa na pracovných stážach a trénerských pobytoch v zahraničí. Európska únia nielenže podporuje a financuje činnosť športových organizácií a sietí, ale prichádza tiež s vlastnými iniciatívami a nápadmi na podporu športu. V roku 2012 napríklad Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom navrhol Európsky deň športu. O 3 roky neskôr sa z neho napokon stal Európsky týždeň športu. Koná sa vždy od 23. do 30. septembra a členské, ako aj viaceré partnerské krajiny Európskej únie počas neho organizujú širokú škálu športových aktivít a podujatí. V roku 2024 sa Európsky týždeň športu oslavoval v takmer 40 krajinách v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. Zišli sa na ňom milióny občanov vrátane profesionálnych športovcov, aby sa podelili o svoje nadšenie pre šport. Ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych úrovní fyzickej zdatnosti sa zapojili do rôznych aktivít, ako sú maratóny, zápasenie, futbal, tenisové turnaje, alebo dokonca len pokojné prechádzky v parku. Aktivity podporovali športové federácie, miestne kluby, školy, zdravotnícke organizácie, ako aj národné olympijské výbory. Medzi ďalšie iniciatívy Európskej únie patria športové ocenenia #BeActive a #BeInclusive. Udeľujú sa jednotlivcom a projektom, ktoré podporujú fyzickú aktivitu a prostredníctvom športu pomáhajú integrovať rôzne spoločenské skupiny. Všetky tieto aktivity sú dôkazom toho, že Európska únia chce podporovať šport spôsobom, ktorý je prospešný pre celú spoločnosť.
8: A hoci to nie je najľahšie, pretože oblasti, ktoré treba zlepšiť, je stále dosť, pokrok, ktorý Únia dosiahla za posledné 10 ročia pri využívaní športu na podporu mieru a rozvoja v celej Európe, je skutočne viditeľný. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
10: Seit 2011 ist am 13. Oktober der internationale Tag der klaren Sprache. Das mag Ihnen vielleicht nicht sehr wichtig erscheinen, und doch ist es etwas, was uns alle betrifft, und zwar mehr als man denkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie werden zu einem Abendessen eingeladen. Sie kommen mit jemandem ins Gespräch, der ständig so komplizierte Wörter verwendet, dass Sie gefühlt jedes davon in einem Wörterbuch nachschlagen müssten. Ganz schön nervig, nicht wahr? Sie würden sich bestimmt fragen, was Ihr Gegenüber damit bezwecken will, außer mit seinem Wissen anzugeben. Komplizierte Begriffe oder unklare Formulierungen erleichtern die Kommunikation nicht. Im Gegenteil, sie schaffen Barrieren zwischen den Menschen. Und trotzdem verwenden wir jeden Tag Wörter, die nicht unbedingt alle verstehen, ganz ohne es zu merken. Das können Fachausdrücke sein, Begriffe, die in unserem Beruf üblich sind, oder Wörter, die nur einige Eingeweihte kennen. Doch das lässt sich ganz leicht ändern, mit Synonymen zum Beispiel, die alle verstehen, oder mit zusätzlichen Erklärungen. Das hilft beim Verständnis und bringt Menschen einander näher. Genau das ist klare Sprache, die Entscheidung für das Einfache und für Wörter, die alle verstehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
11: Alcide De Gasperi, che un visionario, e da visioni ti ha ma tu è decimini ideali astratti. Dine visioni e sauret mi l'esperienza ta shahat li esh fil frontiri ta beid imperi, frontiri v bidda costanti.
12: Dan il-kliem tal-President Metzola jatina ideja ta' Alcide De Gasperi, politiku li ħolom li jaqat il-ħafna identitajiet tal-Ewropa biex tinkiseb il-paċi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide De Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien joppon il-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-tieni gwerra dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tar-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schumann huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jgwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
13: Nato in Trentino.
11: Twilet fi Trentino, art ta' frontiri u ta' salib it-toro. Huwa esperienza e transizjoni bej żewġ epoki. Kien kapaċi jara li din mill-frontiri u li din mill-orizzont storiku. U bekk kien kapaċi jimmaġina Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
12: Alcide De Gasperi twilet fi 3 April 1881 fil-muntani ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix f'Vjenna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħa' sem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqa fil-Partit Popolari Taljan u ġie eletħ fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta' tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926, inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad għatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventwalment kiteb idee rikostruttive jew idea tar-rikostruzzjoni. Dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġie stabilit b'mod sigriet fl-1943.
11: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dan l-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
14: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
12: Jienu nitkellem f'dan il-forum dinji, qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi, apparti l-kortezija personali tagħkom. Fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex għadu tagħkom li ġiel ninħossni qisni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influwenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġa waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jippersuadi lil Italja biex tkun parti mill-Pjan Marshall tal-Istati Uniti u biex tissieħeb fin-NATO. Fi żmien meta l-Italja kienet kellha wieħed mill-akbar partiti komunisti fl-Ewropa tal-Punent.
15: De Gasperi aveva compreso
11: De Gasperi fem li sabiex l-Italja jkollha futur, kien meħtieġ li jinħoloq futur għall-Ewropa. Futur differenti mill-passat. U hekk għamel, huwa fem iħtieġa li jinstab kompromess, iżda baqa sod fid-determinazzjoni tiegħu li jibqa' fidil lejn il-valuri li kien jemmen fihom u li aħna l-kol nemnu fihom illum il-ġurnata.
15: In cui oggi noi tutti crediamo.
11: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni tar-rintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċellier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntiera, tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu li fehmu li l-fruntieri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuva l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-difiża.
12: Jekk noħolqu biss amministrazzjonijiet komuni mill-rida politika ogħla iggwidata minn awtorità ċentrali li fija l-interessi nazzjonali jingħaqdu flimkien, jikkristallizzaw u jiġu żviluppati f'unjoni ogħla, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
11: De Gasperi emmen bisħieħ li l-attivizmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-fruntiera li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza għamluh konxu ħafna taħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa dinjaruhom il-qrib ma' Schumann u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
12: Għalkemm miet fl-1954 u mar nexxilux jara l-ħolma tiegħu isseħħ bis-sħiħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
16: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
11: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Europa fejn il-frontieri ma jillimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għall-prosperità kondiviża. Europa li rridu nkomplu nibnu għal dawk li jiġu warajna. Europa bbażata fuq valuri li joffru soluzzjonijiet. Illum u kuljum ejja niftakru fih. Nonoraw il-legat tiegħu u nwettqu l-viżjoni tiegħu.
16: E realizzeremo la sua visione.
12: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
17: In recent years, the European Union and its member states have been the target of deliberate economic coercion. This means the use of economic tools, such as trade restrictions, boycotts, or administrative discrimination, to achieve political goals. Coercion has become an increasingly serious political and economic problem for the EU. Unfortunately, it is largely outside the scope of the World Trade Organization due to its informal and covert nature. And until very recently, the EU had no legal instrument to deal with it. The European Parliament and a number of EU countries first expressed concerns about economic coercion back in 2020. The Commission shared these concerns and took note of Parliament's call for new measures to address the issue. This resulted in a joint declaration by the Commission, Council and Parliament on an instrument to prevent and neutralise coercive action by non-EU countries, also called third countries, which was published together with the revised trade enforcement regulation. In December 2021, the Commission published a proposal for an anti-coercion instrument that would allow the EU to respond more effectively to such challenges on a global scale. In its proposal, the Commission defined economic coercion as interfering with the legitimate sovereign choices of the Union or a member state by seeking to prevent or obtain the cessation, modification, or adoption of a particular act by the Union or a member state, by applying or threatening to apply measures affecting trade or investment. Let's give a concrete example. In November 2021, the Taiwanese representative office was opened in Vilnius in Lithuania. The choice of name, referring to Taiwan rather than Taipei, was considered by Beijing to be a violation of its One China principle, according to which there is one China and Taiwan is part of it. This diplomatic incident caused massive friction with China. The government of Lithuania has chiefly been targeted through trade restrictions and Lithuanian companies through general public boycotts, with China cutting its Lithuanian imports by almost 90%. Other actions included administrative discrimination, as well as investment and tourism restrictions. One of the most drastic measures imposed was Lithuania's exclusion from the Chinese customs system. As a result, Lithuanian exporters were no longer able to file their customs paperwork. Shipments were not cleared for entry, and import applications and business contracts were not renewed. After its export embargo failed to change Vilnius's position, China escalated its measures by warning the enterprises which source products or inputs from Lithuania that they too may be targeted. A few months later, some German companies indeed reported that they had been affected by these secondary sanctions. A distinct characteristic of coercion is that it happens behind the scenes. The state rarely acknowledges the deployments of measures or the links between them and the country's perceived interests. This makes it very difficult or even impossible to challenge these practices in forums such as the World Trade Organization. While not specifically directed at China, this new anti-coercion instrument aims to help the EU to respond to challenges similar to the one in this example. What does the anti-coercion instrument say? The text adopted by the Council and Parliament clearly defines economic coercion and allows the EU to act in cases where a non-EU country threatens to apply coercive measures. It also provides timeframes for EU action under the instrument, including for the response to coercion. It was agreed that the Council would formally determine, through a qualified majority vote, whether coercion exists, based on a proposal from the Commission and evidence gathered. The Commission would have implementing powers to decide on countermeasures. Any response should be proportionate to the damage caused and in compliance with international rules. Finally, the EU would now be able to request that the non-EU country involved repair the injury caused by its economically coercive practices. The chair of the Committee on International Trade, Bernd Lange, said in plenary in October 2023,
18: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth. It's really not a water pistol, it's a gun. And sometimes it's necessary to put a gun on the table, even knowing that it is not used day by day. So that's also clear. This instrument is the last resort. We really want to avoid coercion. We want to have communication with our trading partners to solve problems. But if there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument."
17: Thanks to the new anti-coercion instrument, EU countries now have legal means to tackle coercive measures from non-EU countries. An essential instrument in the face of increasingly assertive geopolitics. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EU think tank website.
0: Európska únia chce zvýšiť bezpečnosť na cestách a modernizovať mobilitu. Preto aktualizovala celounijné pravidlá týkajúce sa vodičských preukazov. V našom podcaste sa dozviete, aké novinky môžete očakávať, čo bolo cieľom zmien a čo to znamená pre nás, účastníkov cestnej premávky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde si povieme, ako sa Európska únia snaží zvýšiť bezpečnosť na cestách a prispieť k modernizácii mobility. V marci 2025 Európsky parlament schválil významnú revíziu celounijných pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov. Reforma nie je len administratívnou zmenou, ale odvážnym krokom smerom k bezpečnejšej, spravodlivejšej a digitálnejšej mobilite. Kľúčovým prvkom je pritom nový celoeurópsky digitálny vodičský preukaz, ktorý si vodiči budú môcť uložiť aj vo svojich smartfónoch. Takýto vodičský preukaz bude uznávaný vo všetkých 27 krajinách Európskej únie. Naďalej však bude existovať aj vo fyzickej podobe, aby si každý mohol zvoliť formát, ktorý mu vyhovuje. Jutta Paulusová, parlamentná spravodajkyňa zodpovedná za správu o nových pravidlách, v tejto súvislosti uviedla.
19: The new driving license directive modernizes the existing one.
0: Novou smernicou o vodičských preukazoch modernizujeme existujúce právne predpisy. Naším plánom je zosúladiť pravidlá v celej Európskej únii. Odteraz budú môcť občania ľahšie získať vodičský preukaz vo svojej domovskej krajine, aj keď žijú inde. Vstupujeme do digitálnej éry, preto do konca roka 2030 bude digitálny vodičský preukaz dostupný pre každého. Pre mladých ľudí, ktorí majú všetko vo svojich smartfónoch, ide samozrejme o dôležitú zmenu. Reforma však nemá za cieľ len uľahčiť život ľudí. Odráža tiež systematické úsilie o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v celej Európskej únii. Európska únia zaviedla viacero zmien s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách. Napríklad stanovila, že skúšobná lehota pre začínajúcich vodičov musí trvať najmenej 2 roky. Sprísnila tiež tresty za dopravné priestupky spáchané počas skúšobnej lehoty, napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Cieľom je chrániť mladších a menej skúsených vodičov, u ktorých je pravdepodobnosť spôsobenia nehody štatisticky vyššia. Nové predpisy sa zaoberajú aj otázkou zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo. Podmienkou vydania vodičského preukazu bude odteraz vo všetkých členských štátoch povinné lekárske vyšetrenie. Cieľom je overiť, či je príslušná osoba fyzicky a mentálne spôsobilá bezpečne viesť motorové vozidlo. Osobitná pozornosť sa pritom bude venovať zdravotným problémom, ako je epilepsia, cukrovka či poruchy zraku, ale bez toho,
20: aby boli z týchto dôvodov diskriminovaní starší vodiči alebo vodiči so zdravotným postihnutím. Reforma tiež zavádza koncepciu celoživotného vzdelávania vodičov. Je totiž dôležité, aby aj tí skúsenejší pravidelne prehodnocovali svoje zručnosti a aktualizovali svoje vedomosti o nebezpečenstvách na cestách. To všetko je prejavom snahy vytvoriť širšiu kultúru bezpečnosti cestnej premávky, ktorá sa neuspokojí len s jednoduchým získaním vodičského preukazu po dovršení 18 rokov. O nových prvkoch výcviku vodičov opäť hovorí poslankyňa Jutta Paulusová. Do výcviku, ktorý je úplne nový a veľmi moderný, bude odteraz zaradená aj výučba na simulátore. Nebezpečné situácie totiž nemožno nacvičovať v reálnom živote. Je oveľa lepšie, ak sa ľudia vopred naučia, čo treba robiť, ak napríklad nasneží, alebo ak sú na ceste deti. Práve na to slúži simulátor, ktorý bude odteraz povinnou súčasťou výcviku. Som presvedčená, že to pomôže znížiť počet smrteľných dopravných nehôd. Európska únia si pri revízii predpisov posvietila aj na ďalší dlhodobý problém. Bezohľadných vodičov v zahraničí. Doposiaľ bolo pre orgány ťažké vymáhať pokuty za dopravné prístupky spáchané mimo domovskej krajiny. Táto medzera v zákone umožňovala nezodpovedným vodičom jednoducho sa vrátiť do svojej krajiny a vyhnúť sa akýmkoľvek následkom. Podľa nových pravidiel však budú odteraz členské štáty zdieľať údaje o dopravných prístupkoch efektívnejšie, aby tak bolo možné odobrať vodičský preukaz kdekoľvek v rámci únie. To znamená, že ak členský štát odoberie vodičský preukaz osobe, ktorá napríklad jazdila pod vplyvom alkoholu alebo spôsobila smrteľnú dopravnú nehodu, zákaz vedenia motorového vozidla bude platný vo všetkých krajinách Európskej únie. Toto cezhraničné presadzovanie predpisov je jedným z najdôležitejších pilierov tzv. Vízie nulovej úmrtnosti, ktorej cieľom je do roku 2050 úplne eliminovať smrteľné dopravné nehody a ťažké zranenia na cestách v Európskej únii. Nejde pritom len o politické frázy, ale o konkrétny cieľ, za ktorým stoja záväzné opatrenie. Ako sme už spomenuli, nové pravidlá modernizujú aj výcvik vodičov. Vďaka použitiu simulátorov bude možné nacvičiť si správanie v nebezpečných situáciách bez toho, aby bol v skutočnom živote niekto ohrozený. Pozornosť sa však v autoškolách bude venovať aj takým štandardným bezpečnostným témam, ako sú systémy núdzového brzdenia či sledovania mŕtvych uhlov. Nová smernica Európskej únie o vodičských preukazoch spája digitálny pokrok s kultúrou bezpečnosti a spoločnou zodpovednosťou. Zjednodušením a zjednotením pravidiel Európska únia vytvára podmienky pre novú generáciu bezpečnej mobility, ktoré nikto nedostane pozadu a nikto nebude riskovať svoj život ani životy tých druhých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
21: Σίγουρα έχεις ακούσει όρους όπως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών ή επίλυση τοπικών προβλημάτων. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρόκειται για έννοιες σημαντικές, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματική ζωή οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολλές φορές απόμακρες και αφηρημένες, ιδίως για νέους ανθρώπους. Θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερους νέους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε την πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε κάτι μεγαλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρεις είναι οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετεί. Να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά, να τους βοηθήσει να δικτυωθούν και να ενισχύσει τη θέση τους. Η πρώην Ευρωβουλευτής Μιχαέλα Σόιντροβα εξηγεί με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.
22: The main objective of this program.
23: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως στον εθελοντισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν μια διαρκή πορεία στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
22: Active citizens.
21: Και υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει πλέον έναν ολοκένουργιο τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο και περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τίμπορ Ναύρατσις, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
1: Σε μια εποχή που αυξάνονται οι διαφωνίες και διευρύνονται οι πολιτισμικές διαφορές τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των τοπικών κοινωνιών, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα έχουμε ήδη πετύχει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Με μια σημαντική καινοτομία. Προτείνουμε να στηρίξουμε τον εθελοντισμό και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών.
21: Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για σένα? Αν είσαι 18 έως 30 ετών, μπορείς να ζητήσεις να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες σε πάνω από 60 χώρες και περιοχές. Όλες οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου μπορείς να τις φιλτράρεις ανά χώρα, θέμα και ημερομηνία έναρξης. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, υπάρχει ένα quiz που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Δραστηριότητες εθελοντισμού, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο νέο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας έως και 35 ετών. Κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην πύλη της νεολαίας συνοδεύεται από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης, αναφέρεται ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια προσόντα χρειάζονται και τι ακριβώς δουλειά θα κάνεις. Για να κάνεις αίτηση, χρειάζονται συνήθως δύο πράγματα. Ένα βιογραφικό σημείωμα, όπου μπορείς να τονίσεις όχι μόνο την επίσημη εμπειρία σου, αλλά και τα χόμπι και τις ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες έχεις συμμετάσχει, και μια συνοδευτική επιστολή, όπου μπορείς να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Η Έλενα Ντέγκαν, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είχε να δώσει την εξής συμβουλή σχετικά με τη σημασία της μη τυπικής μάθησης.
23: Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις έμφαση στη συνοδευτική επιστολή. Επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, δεν είναι ανάγκη να έχεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που μετράει είναι η διάθεσή σου να δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χόμπι, οι ομαδικές δραστηριότητες και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα είναι συχνά πιο σημαντικά από τις δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν.
21: Αν επιλεγείς, η οργάνωση που διοργανώνει τη δραστηριότητα θα επικοινωνήσει μαζί σου για συνέντευξη. Εκεί θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες. Συνθήκες εργασίας, έγγραφα, ταξιδιωτικά έξοδα, βίζες, στέγαση και πολλά άλλα. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες και πεις ναι, ξεκινά το ταξίδι σου. Με πλήρη υποστήριξη από το λεγόμενο Δίκτυο Ασφαλείας Εθελοντών. Το Δίκτυο Ασφαλείας αποτελείται από τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που βοηθούν τους εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους εξής. Πρώτον, τον αποστέλλοντα οργανισμό στη χώρα σου, που σε προετοιμάζει, σε εκπαιδεύει και εγκρίνει την πρωτοβουλία. Δεύτερον, τον οργανισμό υποδοχής, που προσφέρει διαμονή, διατροφή, ένα μικρό επίδομα και έξοδα μετακίνησης. Τρίτον, έναν ντόπιο μέντορα εκεί που θα βρίσκεσαι, που σε βοηθά να προσαρμοστείς στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσεις διάφορα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Και τέλος, τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει και φροντίζει να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπως βλέπεις, κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος του. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης. Μόλις ξεκινήσεις, θα δουλεύεις κατά κανόνα από 30 μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι εμπειρία ζωής. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια πραγματική βουτιά σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Συνδέει τους συμμετέχοντες τόσο με τις αξίες του τόπου στον οποίο θα βρεθούν, όσο και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεσαι βοήθεια με τη γλώσσα? Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη με δωρεάν μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προσαρμοστείς καλύτερα και να αξιοποιήσεις το έπακρο αυτή την εμπειρία, προβλέπονται δύο βασικές φάσεις υποστήριξης. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση κατά την άφιξη, στην οποία θα γνωρίσεις άλλους εθελοντές και θα λάβεις πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστείς την καινούργια σου ζωή. Η δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση που γίνεται ακριβώς στη μέση της παραμονής.